0: uměle v Leptenbau vyjděla až krát zlohky. Svoji vznesíš minerála. Co se protože neziáně dolu špěšlu. Krát zlohky. Káha je zlohky, kap nízí ra je zlohky, tak. Je to mají různé nejistě při minu, mladé dolu kneturišky.
1: 2, 3, 4, 5, 4, 3,